salut, y'a qu'elle aime. Pour la salut, y'a qu'elle aime. Pour la salut, y'a qu'elle aime. Pour la salut, y'a qu'elle aime. Je pátek a konečně pohoda, všechny hovna a škola za náma. Je pátek, vole, v pátek se hledají zbytky palic po kapsách.

to zas budem hájit. Olda má privát, jeho rodiče odjeli na chatu, vrátí se až v sobotu. Všichni ze sídláku moc dobře ví, že to u Oldy bude hrozně dobrý. Vodky, rumy, jointy, 1000 piv, co víc chtít, z repráku nás

0: fajn. Navíc mají kozy, vlasy taky mají, jsou fajn a všem nám daj. Vole, vole, to je ráj. Vole, vole, to je ráj.
1: Jsou fajn.
0: Vole, vole, to je ráj. Vole, vole, to je ráj. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Mňami, mňami, jak med. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Mňami, mňami, mňam, jak med. Některý z nás už si nejedou s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
2: Hip, hip hop. Thank you.